teplé vlhko, dotyk pier. Hvězdy jako lekná na plese. Toužba do dělky ma unesie. Duch mesta ma vítá a dvíhá sa v tme.